0: Michal Tučný, jasný daně v trávě, dnešní sobotní dopoledne je 4 minuty po 10. hodině. Hezké sobotní dopoledne, vážení posluchači, vám přeje Lenka Tefiu ze studia Rádia 4EB na frekvenci 98,1 FM. Na této frekvenci nás samozřejmě můžete poslouchat každou sobotu od hodiny 10. dopolední a slovenské vysílání pak můžete poslouchat každý pátek od 6. hodiny večerní na stejné frekvenci. Já vám přeji nerušený a příjemný sobotní poslech.
1: Let's continue celebrating Multicultural Queensland Month. The Multicultural Festival at Eat Street Markets is this weekend, from the 21st to the 23rd of August, celebrating our communities with workshops, kids' activities, and more. Also, there will be plenty of food so you and your family can enjoy a wonderful weekend. The Multicultural Festival at Eat Street Markets is done in partnership with the Queensland Government. For more information, check out Multicultural Affairs Queensland's Facebook and Instagram. Radio 4EB is proudly supporting Multicultural Queensland Month. See you there!

Tak tady už ráno opravdu je 10 minut po 10. hodině, kdežto v České republice všichni určitě ještě spí, protože je tam něco po 2. hodině raní. No a tady v Kangaroo Point máme poměrně zataženo, 17 stupňů, no a v České republice, až se všichni probudí, bude polojasno, až jasno, přes den od jeho západu přechodně oblačno a jen ojediněle přehánky. Ráno bude 14, na určitých místech jenom 10 stupňů a odpoledne potom můžou čekat 18 až 23. No a v Praze tam bude oblačno, odpoledne 21 stupňů, v Brně bude polojasno až oblačno, odpoledne 22, v Ostravě podobně se slabými přehánkami 22 stupňů, no a v Plzni trochu chladněji a oblačno pouze 20 stupňů. Tento víkend přinese do českých měst ochlazení, a nejenom do měst, ale i do míst. Proměnlivé počasí s oblačností, potom ojedinělé přehánky a denní teploty budou i v neděli kolem 20 a 24 stupňů.

0: Den je věnován památce obětí invaze a následné okupace Československa a vojsky Varšavské smlouvy. No a události k 22. srpnu, tak v roce 1471 Vladislav Jagellonský byl korunován na českého krále. V roce 1785 Josef II. Zrušil v Uhersku nevolnictví. V roce 1868 čeští poslanci na sněmu Království českého protestovali proti postavení Čech v rámci monarchie a zdůraznili svůj státoprávní program usilující o jednotu zemí koruny české v rámci Rakouska. V roce 1969 předsednictvo federálního shromáždění ČSSR pod vedením Alexandra Dubčeka přijalo takzvaný Pendrekový zákon, který zpřísňoval tresty za protikomunistické projevy. V roce 1998 v Praze se uskutečnil koncert britské rockové skupiny Rolling Stones jako část světové tour Bridge to Babylon. Ve světě v roce 1485 Jindřich Tudor porazil Richarda III. V bitvě u Bosworthu v Anglii a skončili tak války růží. V roce 1791 v západní části ostrova Hispaniola propuklo povstání černých otroků proti francouzské nadvládě, což později vedlo k nezávislosti Haiti. No a v roce 1910 Korea byla anektována Japonskem. Tak my se podíváme na písničku teď, no a na reklamu a po reklamě a po písničce na svátky a narozeniny.
1: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/Multicultural Month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.

To byla Iva Pilarová, Jaromír Majer, písnička z roku 1969. Máme 17 minut po 10. hodině, sobotní vysílání v Rádiu 4.

4EB na vlnách 98,1 FM. A svátek má dneska Bohuslav, zítra to bude Sandra a v pondělí to bude Bartoloměj, Radim, ve středu potom Luděk, ve čtvrtek Otakar, v pátek Augustín, v sobotu Evelína a příští neděli Vladěna. A zítra má také narozeniny paní Dáša Sky, takže já bych všem chtěla popřát všechno nejlepší k svátku. A paní Dáše, všechno nejlepší k narozeninám, k těm zítřejším. Ať máte krásný den a posílám písničku.

Tak a teď už taková chuťovka toho, co se děje v oblasti vědy, techniky a sportu a v České republice. Česká vědkyně odhalila mechanismus, který umožňuje rakovině unikat imunitnímu systému. Čeští vědci objevili rychlejší metodu ke zjištění mikroplastů v zemědělství. Čip otestuje rostlinu, ale i třeba kuře. Čeští hasiči vyhráli extrémní světovou soutěž lanových záchranářů v Belgii. Český astronaut Svoboda skončil základní výcvik pro misi ve vesmíru. Astronaut Svoboda vezme na ISS 6 experimentů z Brna, zkoumající stres i imunitu. Nejovlivnější ženou Česka je opět majitelka PPF Kellnerová, podle Forbes. Vědci z Pražského ústavu hematologie a krevní transfuze dokáží lépe určit přesný typ leukémie, místo 8 je jich 40. No a Prachatice získali jako první město v České republice titul od cyklistické Tour de France. No a protože jsem z Prachatická, tak bych si to dovolila trošičku rozvést. Prachatice získali jako první město v České republice označení Cycle City, které udělí organizátoři cyklistické Tour de France. Titul obdrží místa, která se aktivně zapojují do podpory sportovní nebo rekreační cyklistiky. V Prachaticích se loni konal závod Let Up Czech Republic by Tour de France. Tento závod má přispět k tomu, aby se v budoucnu v Česku uskutečnila část slavného závodu Tour de France. Jde obrovskou prestiž, jsme jediné město střední Evropy, jemuž se něco podobného podařilo, jde o skutečný unikát, jako když restaurace získá Michelinskou hvězdu. Jde zejména o ocenění práce města v rámci přístupu ke sportu a k cyklistice. Tak to uvedl k zisku označení a ocenění prachatický starosta Jan Bauer. No a teď už tady máme písničku od Plavců inženýrskou, moji oblíbenou, a pak se podíváme na to, co se děje v Československém klubu a v Klokánkovi.

Tak to byly Plavci a inženýrská písnička z roku 1983. Mám tady důležité oznámení z Českého konzulárního úřadu. Generální konzulát České republiky v Sydney informuje, že ve dnech 7. až 9. října se uskuteční konzulární dny v Brisbane s možností přijímání žádostí o cestovní pasy. Tak a teď tady máme písničku, máme skoro 30 minut po 10. hodině, jak rychle ten čas letí. A pak už tedy slibované informace z Klokánka a pár písniček i pro děti.

Klokánek Československého klubu se schází každý pátek od 4. hodiny, zhruba tak do 4.45. minuty v průběhu školního roku a pak je pro děti samozřejmě volná zábava, obvykle do zhruba 7. hodiny v té době začíná v Československém klubu večeře. Pro více informací můžete kontaktovat Mili Umlauf na 04377720682. Slovenská škola bude mít schůzku dnes, tedy 22. srpna a potom další schůzka bude 5. října. Informace o slovenské škole vám podá Ivana Omara na mobilu 04 9813 0271. No a já vám pustím písničku, tedy těm malým posluchačům, pustím vám dvě písničky, ale ráda bych se s vámi taky podělila o velmi zajímavou informaci od neurologa lékaře Martina Stránského. Zaujalo mě to, když jsem si četla včera České noviny. Jedná se o digitalizaci ve školách, ale i doma, což podle Martina Stránského není pokrok, ale je to největší chyba moderní doby. Tak to je jeho názor. Teď už tady máme písničku pro ty malé.

0: Už je to vědecky dokázané, digitální výuka a mobily u dětí nejsou pokrok. Je to největší chyba, jakou jsme mohli udělat. To prohlásil neurolog, lékař Martin Stránský. Ten nezdílí dojmy, ale fakta. Rozsáhlé mezinárodní studie na stovkách tisíc studentů ukazují jasný trend. Čím více minut před obrazovkou, tím horší výsledky v matematice, čtení a paměti. No a jak je na tom mozek? Tak kasino efekt, což je takový efekt, kdy se ukazuje, že každé kliknutí vyplaví dopamin a drží mozek v pasti plytké pozornosti. Offloading. Při čtení z displeje si pamatujeme o 30% méně než z papíru. Při používání AI lidé přicházejí až o 43% kognitivních funkcí. Ztráta nudy. Bez ticha a nudy nevzniká žádná imaginace ani vlastní myšlenky. Neurologicky jsme se vyvíjeli statisíce let pod tlakem reálného světa. Dnes žijeme v blahobytu a do rukou si dáváme návykový produkt, který podporuje lenost. Výsledkem je celospolečenská krize. Podle lékaře, neurologa, vysokoškolského profesora Martina Stránského. No a chcete vědět, jak z tohoto bludného kruhu ven a proč Norsko i Švédsko plošně ruší tablety ve školách? Takovýto názor tedy můžete číst a přečít si i více na stránkách facebookových, ale i jiných sociálních sítích, když si tam zadáte informace Martin Stránský a jeho fakta. Tak my tady v rádiu vysíláme živě a právě proto živé vysílání je často potřeba i to čtení z papíru a zapojit ten mozek. Takže pokud nás poslouchají mladší posluchači a ti malí posluchači a zrovna jste na mobilech, tak je odložte a na chvíli si poslechněte ty naše písničky.
1: Saxano, saxa. V tomhle oboru je škola nezbytná.
2: To baví.
1: Tak. Kde je otec?
2: Netopír.
1: Ať přiletí zítra ráno do školy.
2: On prosím ráno spí. Jdete, Reme.

0: Dej to sem! Kdybych mohl, tak vás roztrhnu jak uzenky!
1: Jenomže to už právě teď, pane řediteli, nemůžete.
2: No, nebyla to pěkná písnička a rovněž pěkný film Petra Černocká a Saxána. Informace pro držitele českých řidičských pasů. Pro držitele řidičských průkazů a České republiky, kteří v Austrálii pobývají dlouhodobě, to znamená, že bude umožněno zjednodušené vydání australského dokladu bez dalšího přezkušování. Česká republika tak bude zařazena mezi uznané země, což je výsledkem intenzivního jednání mezi českými a australskými úřady a agentura Austroroad již své rozhodnutí oficiálně zveřejnila na svých webových stránkách. Uznání České republiky pro zjednodušenou proceduru začnou jednotlivé australské státy postupně uplatňovat postupně koncem roku, tedy tohoto roku 26. Držitele řidičských průkazů České republiky by měli vyčkat na implementaci opatření ve svém státě, ve kterém pobývají. Implementaci lze očekávat v odlišných termínech podle toho státu, kde žijete.

Myslím, že nelze poslouchat Ivana Mládka bez toho, aniž bychom měli minimálně úsměv na tváři. Tak je 10 hodin 45 minut, nám zbývá 15 minut do konce vysílání. Já bych se ještě chtěla zmínit o členství v rádiu, přestože je již srpen. Pro ty z vás, kteří chodíte rádi a často do klubu, nebo jenom občas, bylo by milé zaplatit si členství, pokud jste tak neučinili. To členství se většinou je platné každý rok od 1. února do 31. ledna, teď už máme samozřejmě srpen, ale tak neškodí na to si to připomenout. Ty členské poplatky pro jednotlivce penzistu jsou pouhých $15, pro dvojici 20, pro pracujícího jednotlivce je to 27 a pro pracující dvojici 40. Obnovit členské příspěvky můžete platit přímo v klubu nebo na bankovní účet Československého klubu. Veškeré informace jsou na webových stránkách. My si teď pustíme písničku, bude to Lidovka, a to proto, že nejenom pro ty příznivce lidových písniček, ale taky pro našeho věrného posluchače a věrného hlasatele Karlíčka.

Tak já věřím, že Vysoký Jelovec a Moravanka udělala radost všem, co mají rádi dechovou hudbu. Nesmím zapomenout samozřejmě na jídelníček v Československém klubu a co nás čeká. V pátek 28. srpna bude večeře od 6 hodin do 7.30 za cenu 22 dolarů. Polévka bude jemná, rajská s těstovinou, bude výběr hovězího na houbách, nebo kuřecí řízek, bramborový salát, anebo vepřový řízek a bramborový salát. V pátek 4.9. bude večeře, rovněž v Československém klubu samozřejmě. Předběžná večeře, to bude ke svátku otců, bude kuřecí polévka s masem a nudlemi a potom bude klasická svíčková hovězí pečeně s knedlíkem a na výběr bude i kuřecí řízek a bramborový salát. Tak a teď už tady máme písničku, naše vysílání se blíží ke konci. Já se s vámi potom za chvíli rozloučím, ale pořád vám přeji ještě příjemný poslech toho českého vysílání.

Milí posluchači, naše české vysílání se opravdu už skoro přiblížilo ke konci. Já se s vámi rozloučím, popřejím vám opravdu krásný víkend, i když to dnešní počasí není úplně krásné, je takové zamračené, možná lepší sedět doma u nějaké příjemné knihy. Jak říkal neurolog Martin Stránský, vyvarujte se těch telefonů a těch obrazovek, anebo třeba někde na zahrádce. V každém případě vám přeji opravdu velmi pěkný pohodový víkend. Doufám, že jste si naše vysílání užili. No a doufáme, že nám zůstanete věrní na rádiu 4EB 98,1 FM. Tak já tady pro vás mám ještě písničku, no a pak už tedy opravdu mějte se hezky a příště naslyšenou.